سما u sebe nosi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Chybí vám pozimně energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
2: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
1: Více informací o Proemzanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
5: Nápady, typy, inspirace.
6: Šumava žije!
5: Šumava žije CZ.
7: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
8: Český blan.

0: se budou zpívat i za 20 let.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
2: Rádio Český Blaník. Celý den jenom české písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník, bude 6 hodin a to znamená, že před námi je České ráno se mnou, tedy s Martinem Císařem. A v té první hodince Českého rána Petra Janu. Dále to budou Mandraže. Taky Vlak, co nikde nestaví, skupiny Olympic.
1: Vlídný průvodčí cestujícím pory vypráví.
0: Jsme Český Blaník rádio, co hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes tedy ve středu 13. května bude většinou oblačno až zataženo. Teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia, na západě pouze do 12 a na horách do 7 stupňů.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na sportovních akcích by mohl platit zákaz zahalování obličejů. Prosadit to chce ministr pro sport Borec Šťastný. Po incidentu v derby pražských S by to mohlo být zakotveno v přestupkovém zákoně. Ministr také chce změnu ve využívání kamerových systémů s rozpoznáváním obličejů.
8: Musíme řešit otázku identifikace osob na těch sportovních utkáních. V řadě zemí tato věc v Evropě existuje, ale v České republice úřad na ochranu osobních údajů využití špičkových technologií, včetně umělé inteligence, zamezil.
7: Chystá kvůli tomu schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zpřísnit by se mohly taky sankce za vstup na hrací plochu. Z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zmizela lebka svaté Zdislavy. V podvečer ji ukradl neznámý pachatel. Historicky je podle policie její hodnota nevyčíslitelná. Nyní veřejnost žádá o pomoc při pátrání. Do řeky Moravy unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Včera na místě zasahovali hasiči, kteří se položením norných stěn snažili zabránit jejímu dalšímu šíření. Podle města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Obyvatele města pak poprosili o zvýšenou opatrnost v okolí zásahu. Světová zdravotnická organizace očekává další případy nákazy hantaviru. Důvodem je dlouhá inkubační doba, ta může být až 8 týdnů. Větší rozšíření ale nyní podle WHO nehrozí. Aktuálně je zatím potvrzeno 9 případů nákazy, další 2 jsou prakticky jisté. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už je tu Martin Císař.
6: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, je to přesně tak, jsem tady a přeji vám krásné ráno. Máme 3 minuty po 6 a je tu nový den. Je středa s datem 13. května. Tak ať je 13 pro vás šťastná a s Českým Blaníkem taky do nového dne. Jak jinak než českou písničkou.
9: Vagony s

Skvělé ráno, posloucháte Český Blaník a za 2 minuty je 6:45. Je 13. května, svátek má Servác, v lidové pranostice je to jeden ze 3 zmrzlých mužů. Dnes je Světový den koktejlů, slavil se poprvé v roce 1999 a připomíná se jim definice koktejlu míchaného nápoje, která vyšla poprvé 13.5. roku 1806 americkém periodiku The Balance. Pojďme se podívat na narozeniny. Slaví je právě dnes třeba komiksový kreslíř Kája Soudek. Je mu neuvěřitelných kolik? No, tak to byste si možná typli asi špatně, protože on má dnes 91. narozeniny. Takže Jan Soudek dnes slaví a my přejeme všechno jen to nejlepší. A já v tuhle chvíli mám ještě jedno jméno před sebou a je to jméno známého amerického zpěváka Stevie Wonder 670.

oslavencům všechno jen to nejlepší a my si dál pojďme hrát. Tady u nás další pohodová písnička, tentokrát to bude jeden závratný let a je to Dan Bárta a Radka Fischerová. Přeji krásné ráno, za minutu čtvrt.

0: minuta máme půl sedmé, tohle byly Brouci skupiny Mandraže a Brouci z Májový louky. Májové louky jsou tady, ale pozor, když chodíme se čtyřnohými kamarády, májové louky jsou bohužel plné klíšťat. Dnes gratulace letí. Komu v našem psím světě? Vidím tady svátek slaví Atos. Tak Atosům všechno jen to nejlepší. A když jsme u těch psů, víte, že jedna česká kapela se jmenuje Žlutý pes? A jak to vlastně vzniklo? Ptám se Ondry Hejme.
1: Název kapely Žlutý pes pochází z písně, která se jmenuje Žlutý pes. A ta píseň se jmenuje Žlutý pes proto, že když jsme ji tehdy právě s Ivanem Hlasem skládali, tak jsme trošinku tápali, nevěděli jsme kudy kam. Ivan šel k oknu a řekl, podle toho, co tam uvidím, natočíme tu písničku. A viděl tam žlutýho psa. Já ho neviděl, protože jsem u toho okna nebyl, dolejval jsem zrovna pivo. Pivo z té hospody, kam ten žlutý pes šel. Takže kruh se uzavřel.
0: Tak děkujeme Ondrovi, teď už víme úplně všechno. A to tady dnes slaví. Takže všem Atosům a miláčkům, pánům, přejeme všechno jen to nejlepší. Užijte si den.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.

0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
7: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
6: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
9: České písničky, které máte rádi.
10: Na rádiu Český Blaník.
11: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Slovenská skupina Elán na českém Blaníku 5 minut po půl sedmé. Přeji krásné ráno, za chvíli Petr Kotwald a jeho Mumuland, anebo skupina Natural. A v tuhle chvíli se podíváme na to, jak bude, ale taky jak je.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Tohle už je meteoroložka Iveta Kodátková. Já přeji hezké ráno a ptám se, jak je v Česku.
2: Hezké dobré ráno. Tak aktuálně v severní polovině Čech převažuje hodně oblačnosti, také na východě. Ale v jižní polovině nebo ve východních Čechách tam je většinou protrhaná oblačnost na jasno nebo polojasno. Teploty se pohybují nejčastěji od 5 do 0, ale také jsou místa, kde slabě mrzne, a to zejména výjimečně v jižních Čechách anebo také na Vysočině.
0: Dobře, co ten dnešní den, Iveto, jaký bude?
2: Postupně se bude zatahovat a vyskytnou se ojedinělé přehánky. Nejčastěji ty přehánky budou na horách, na severu a zpočátku ještě nad 800 metry mohou být i sněhové. Ale večer bude srážek přibývat zejména v severozápadní polovině Čech. Ve večerních hodinách se také může místy protrhat oblačnost, a to na Moravě a ve Slezsku, a tam může být většinou polojasno. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia, ale na západě Čech a severu Čech tam bude o něco chladněji. Tam teploty jenom mezi 10 a 13 stupni.
0: Tak velké díky za tyhle informace, vy se mějte krásně a já posluchačům a taky vám pošlu Petra Kotwalda. Tohle je písnička Mumuland a s vámi se těším na slyšenou.
2: Hezký den, na slyšenou.

0: Dobré ráno, ještě 3 minuty a máme 6:45. Rádio Blaník 30. května oslaví 27. narozeniny a vy tam ještě u toho můžete být. Ano, hrajeme o poslední vstupenky na Konopiště. Velká šance právě na tomhle skvělém koncertě být a nejen sám, ještě někoho můžete vzít sebou. Budeme mít pro někoho z vás opět v našem vysílání 2 vstupenky. V tuhle chvíli to nebude, ale určitě to může přijít ráno, dopoledne, odpoledne, no pořád poslouchejte Blaník a v tu chvíli, kdy dáme ukázku do vysílání, nezapomeňte okamžitě odpovědět. Ideálně na WhatsApp našeho českého Blaníku. Číslo je 720 83 63 07. Stačí tam hodit hlasovku a nebo rychle napsat textovou zprávu. Je to pouze na vás, ale hlasovka, ta je rychlejší. Konec konců včera to hlasovka byla a naše posluchačka vzala rovnou 2 lupeny na Konopiště a měla obrovskou radost. Tak držím palce, aby to právě dnes 13. klaplo právě vám. Tak ještě jednou hodně štěstí.
1: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici Vlánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.czu.cz.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Jirka Schillinger a jeho Dráty pletací za chvíli Čenasky. Na českém Blaníku je divoký byl. A nebo Lucie Vondráčková. Má se to stát, nechci žít jak svázaná. České písničky, které máte rádi. Kdo mě má rád, bude hádat, v čem jsem svá. My tě máme rádi, český Blaníku. Hezké ráno.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnešní obloha ta bude většinou oblačná i zatažená, ráno a dopoledne v jižní polovině území, večer místy i na Moravě a ve Slezsku polojasno a nebo i jasno. Teploty přes den většinou do 16 stupňů a na severu a severovýchodě očekávejte 13 stupňů Celsia. Já vám přeji krásné ráno, za chvíli zprávy a Monika.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Profi voda, s tou se nemusíte
3: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
5: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Spornou vládní novelu o veřejných rozpočtech čeká závěrečné kolo projednávání. Předlohu kritizuje opozice, která se obává toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím taky nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová naopak vnímá opoziční kritiku jako bouře ve sklenici vody. Na horách se znovu po delší době objevil sníh. Třeba v Krušných horách ho do rána napadlo několik centimetrů. Řidiči by se tak bez zimní výbavy neměli do hor podle horské služby vůbec vydávat. V následujících dnech se mírně oteplí a přízemní mrazíky se objeví jen zcela výjimečně. Východní Čechy nabízejí nejrůznější sportovní akce. A na co se můžou třeba těšit cyklisté, to už dodává radní Pardubického kraje Petra Šimečková.
1: Letošní 15. ročník soutěže Cyklopecky Východní Čechy nabízí 15 atraktivních tras pro všechny generace i úrovně cyklistů. Rodiny s dětmi mohou vyrazit třeba na pohodový výlet krajinou Mechu a Perníku a zkušenější cyklisté zase ocení náročnější trasy krásnou krajinou Pardubického kraje, ale i sousedních regionů.
0: Stačí sbírat razítka a projet alespoň 5 tras. Americký prezident Donald Trump míří do Číny. Na návštěvu Pekingu přiletí večer a zůstane tam 3 dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně ukončení čínské podpory Íránu. Trump se bude zřejmě také snažit o zmírnění obchodního napětí mezi oběma zeměmi. Tolik zprávy na Českém blaníku a Marti, je to tvoje.
2: Rádio Český blaník.

0: pohodové české písničky, ale také slovenské, tak to je český Blaník. A teď jedna, která je pro ten dnešní den.
1: Písnička dne. Na českém Blaníku.
0: Je to skupina Činasky a písnička Signální. Jak to sní?
2: První Signální jsem, teda hudbu napsal František, a já jsem text napsal v roce 98 v létě. Jeli jsme jako na čundr s bráchou a s jeho přítelkyní na Jižní Moravu. Tam jsme v městysu Bzenec spali pod širákem, tam mají takové jako zříceninu nad Bzencem. No a každý odpoledne jsme se sebrali a šli jsme hledat nějaký sklípek, kde bychom se mohli jako napojit vínem. A v jednom sklípku jsme potkali chlapíka, který úplně smrtelně vážně tvrdil, že má právo na český trůn, že je prostě jako český král, jo, jenomže mu to nechtějí uznat, ale že skutečně jako historicky on je ten následník toho českého trůnu. Jsem říkal, no, tak to je teda dobrá historka. No a z toho jeho sklípku, když jsme šli na tu zříceninu, tak jsem přesně napsal jako ten text, protože mi to přišlo tak neuvěřitelný, že vlastně až tohle jednou budu někomu vykládat, tak mi to nikdo nikdy neuvěří, že prostě svět je tak jako šílený, že se to všechno, je to takové jako fofr a tak neuvěřitelný, že jsem to jako pojmenoval jako život na první Signální, jo? Když člověk jako vlastně jenom nějak podprahově vnímá, jak to kolem jako frčí, ale v podstatě to vůbec neovládá a jenom ho to ty okolnosti odtáhnou.
0: A víte co, pojďme si tuhle báječnou písničku právě teď zahrát na českém Blaníku. Máme minutu po 7:45, já přeji hezké ráno a pojďte zpívat s námi a se skupinou Činasky.
1: Písnička dne na českém Blaníku.

0: Báječné ráno, za 5 minut máme půl osmé. Posloucháte rádio Český Blaník, za chvíli Krejší a Standa Hložek, anebo Kráso a písnička Marie Rotrové. Právě dnes máme 13. května a svátek má kdo? Je to servác. A já jsem hledal, kolik serváců najdete v České republice. Tak co? Co si myslíte, kolik jich je? Je jich 100, 20, 10? Ne, píše se tu, že jich pravděpodobně 5. 5 lidí se jménem servác. No, vidíte to. Tak co dál, tady u nás další české a za chvíli se podíváme také na české, moravské a slezské počasí. A to s meteoroložkou Ivetou Korátkovou. Já vám přeji hezké ráno.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam třeba i dětský kolečko?
6: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
17: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
16: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
17: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
18: Když potřebujete brýle, tak...
19: Bob Optik.
18: Když kontaktní čočky, tak...
19: Bob Optik.
18: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
19: Bob Optik.
18: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
19: Bob Optik.
18: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: pohodové písničky, české písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník. Za chvíli Jelen, Klidná jako voda a přidáme jednu slovenskou. Meky Žbirka, 22 dní.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Hlásí se meteoroložka Iveta Koudátková. Přeji hezké ráno, jaké počasí teď je v Česku?
2: Hezké dobré ráno. Tak aktuálně v severní polovině Čech převažuje hodně oblačnosti, také na východě. Ale v jižní polovině nebo ve východních Čechách tam je většinou protrhaná oblačnost na jasno nebo polojasno. Teploty se pohybují nejčastěji od 5 do 0, ale také jsou místa, kde slabě mrzne, a to zejména výjimečně v jižních Čechách anebo také na Vysočině.
0: Co dnešní den, jaký bude 13. květen?
2: Postupně se bude zatahovat a vyskytnou se ojedinělé přehánky. Nejčastěji ty přehánky budou na horách, na severu a zpočátku ještě nad 800 metry mohou být i sněhové. Ale večer bude srážek přibývat zejména v severozápadní polovině Čech. Ve večerních hodinách se také může místy protrhat oblačnost, a to na Moravě a ve Slezsku, a tam může být většinou polojasno. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia, ale na západě Čech a severu Čech tam bude o něco chladněji. Tam teploty jenom mezi 10 a 13 stupni.
0: Vyčerpávající informace, co dodat? Nic než jedno jediné, poděkovat a popřát krásný den. Mějte se skvěle.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: České ráno
1: na Českém Blaníku.
0: 7,5 minuty máme po půl osmé, posloucháte Český Blaník.

0: Miroslav Birka na Českém Blaníku přeje krásné dobré ráno. Máme přesně 7:45. Tady u nás za chvíli písnička česká nebo taky slovenská na vaše přání. Jaká to bude? Tak to můžete vybrat vy, někomu ji poslat nebo ji dát prostě jen tak do vysílání pro sebe. Zahrát sám sobě? No proč ne? Trošku zasoukroměčit. A co vás čeká a nemine? Tak po 8 hodině samozřejmě tahle písnička a před 8 další aktuální zprávy. Také se podíváme na počasí a na silnice. A ještě jednou číslo, kam máte psát o písničku na přání. Je to WhatsApp Českého Blaníku, číslo je 720 83 63 07. Napište, kdo napíše jako první, tomu za chvíli budu hrát. Tak ještě jednou hezkou středu a dobrý poslech všem.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
10: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: 8 hodin a tohle byl Karel Gott, Běž za svou láskou. Další poslední hodinka Českého rána na Českém Blaníku s Terezou Kerndlovou, Michalem Davidem, ale i Markem Ztraceným. Naše cesty rovný. Naše cesty jsou jasné, hrajeme české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaní.
0: Oblačná je zatažená, jich jeho východ místy je polojasná obloha. Teploty většinou do 17, sever, severozápad, tam očekávejte maximálně 12 stupňů. Na horách do 7 stupňů Celsia. Toliko počasí, míříme na silnice.
1: Za volantem. S Českým Blaníkem.
2: Na dálnici D52 za sjezdem na Modřice směrem od Pohořelic na Brno blokuje provoz nehoda 3 osobních aut. Počítejte se zdržením. Na trase z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi u odbočky na Střílky zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením provozu. A na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohráb se vytvořila asi 2-kilometrová kolona.
0: Tak díky, kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 80 63 63 07. Já přeji šťastnou cestu a za chvíli zprávy a Monika Holubová.
3: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
4: Tak, je to totálka.
5: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: krásné ráno. Správy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Aplikace Záchranka slaví 10 let. K narozeninám se nadělila slavnostní večer v Senátu a na místě byla i naše reportérka Sára Voldánová.
1: Aplikace Záchranka vznikla jako studentský projekt. Její autor Filip Maleňák na slavnostním večeru zavzpomínal na svou původní vizi. Vytvořit tlačítko, které v nouzi přivolá pomoc a odešle přesnou polohu volajícího. Dnes je Záchranka komplexní platformou, která umožňuje například komunikaci se záchranáři prostřednictvím videohovoru nebo posílání varovných upozornění. Z Valdštejnské zahrady Sára Voldánová.
0: Jarní práce aktuálně finišují na českých chmelnicích. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě neexistuje potřebná technologie. Každá rostlina je totiž jinak narostlá. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 000 rostlin. Fotbalisté pražské Slávie dnes můžou před prázdným hledištěm získat mistrovský titul. Pokud dnes nad Jabloncem ve třetím kole nadstavby zvítězí, slavit budou ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne v 8 večer, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Pražané se také musí obejít bez vyřazených Tomáše Chorého a Davida Douděry. Tolik zprávy na Českém blaníku a už se na vás opět těší Martin Císař.
2: Ano, je to tak, jsem tu, hezké ráno.
3: Rádio Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Naše cesty a Marek ztracený, 4,5 minuty máme po 8 a za chvíli písnička na vaše přání. Do té doby David, Michal David, a k tomu taky Lenka Filipová a písnička Prší. No, s tím počasím já bych ještě počkal. Za malou chvíli se přihlásí meteoroložka Iveta Kodátková, prozradí, jaký ten dnešní den bude. A už to vypadá o chlup lépe. Tak ještě jednou hezký poslech. Dobré ranko.

0: Máme 8:45 a tohle je čas, který patří jenom vám.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Milý Český Blaníku, zahraj Petra Kotvalda písničku a tak dál, prosím, pro našeho tatínka a také manžela Josefa Hrubého z Prahy 9. Písničku k té 60 posílá dcera a manželka Jiřinka. Máme tě moc a moc rádi, Pepčo, a písnička je jenom tobě.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: A na Českém Blaníku doufám, že potěší všechny. Přeji krásné dobré ráno. I ve středu 13. května jste si pustili Český Blaník. Za to velké díky. Za chvíli Lucie Bílá, Kamil Střihavka, Pohádky konec. Hanna Zagorová, Tvá žena Růžena. A tohle už je písnička podle vašeho výběru. Petr Kotwald. Láska.

0: Jo, i tyhle méně známé vám hraje Český Blaník. Tohle byla skvělá Hana Zagorová a Tvá žena Růžena. Pohled na hodiny 4,5 minuty a máme 8:30. Posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli se podíváme také na počasí, jaké bude to dnešní a jaké je to dnešní raní. No, celkem chladnější než rána předchozí. A co se týče písniček, za chvíli skvělý Petr Moka Neusínej a nebo No Name a písnička Život. A No Name to je kapela, která byla včera výherní. Ano, tady u nás další dvě vstupenky na konopiště letěly do světa. A pozor, dnes tu máme další dvě, tak buďte ve střehu a poslouchejte.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: tisku levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
20: České písničky, které máte rádi.
21: Na rádiu Český Blaník.

0: Půl deváté a k tomu pět minut, tady je Český Blaník, tohle byly No Name, za chvíli Tereza Kernblová nebo Vaby Daněk.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A teď meteoroložka Iveta Kodátková. Hezké ráno, jak je v Česku?
2: Hezké dobré ráno. Tak aktuálně v severní polovině Čech převažuje hodně oblačnosti, také na východě. Ale v jižní polovině nebo ve východních Čechách tam je většinou protrhaná oblačnost na jasno nebo polojasno. Teploty se pohybují nejčastěji od 5 do 0, ale také jsou místa, kde slabě mezne, a to zejména výjimečně v jižních Čechách anebo také na Vysočině.
0: To je aktuální stav, jaký bude dnešní den?
2: Postupně se bude zatahovat a vyskytnou se ojedinělé přehánky. Nejčastěji ty přehánky budou na horách, na severu a zpočátku ještě nad 800 metry mohou být i sněhové. Ale večer bude srážek přibývat zejména v severozápadní polovině Čech. Ve večerních hodinách se také může místy protrhat oblačnost, a to na Moravě a ve Slezsku, a tam může být většinou polojasno. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů Celsia, ale na západě Čech a severu Čech tam bude o něco chladněji. Tam teploty jenom mezi 10 a 13 stupni.
0: Tak moc krát děkuju, mějte se hezky a pěkné ráno.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český Blaník. To je Blaníček.

0: Petr Moka, písnička Neusínej, za chvíli Lucie, Helena Vondráčková nebo Michal Šindelář. Přeji vám krásné dobré ráno. Teď jedna pozvánka na sobotu do Velkých Popovic ve středních Čechách. Tady se totiž koná festival Ladova kraje. A Ladův kraj, to je také zároveň náš Blanický kraj, tedy kraj Rádia Blaník a jeho rodiště. A za organizátory z Velkých Popovic nám více prozradí paní Jana Procházková.
1: Vyrazte před pivovar ve Velkých Popovicích na festival Ladova kraje. Čeká vás program pro děti i dospělé, spousta zábavy a hudba kapely Circus Brothers. A pozor, obce Ladova kraje změří síly v disciplínách, které byste doma radši ani neskoušeli. Přijďte fandit, smát se a užít si den. Festival Ladova kraje, 16. května ve Velkých Popovicích. Těšíme se na vás.
0: Tak děkujeme, tolik pozvánka Rádia Český Blaník na tuhle sobotu a za malou chvíli už se těší kolegyně Veronika Rážová. Ta s vámi bude mezi 9. a 13. hodinou. Tak si užijte den, i když je v datu 13. Věřím, že bude úspěšný a zítra v 6 opět naslyšenou. Mějte se skvěle.
2: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
3: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
10: Tak nezapomeňte, středa masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Haló, haló! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.czu.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Český Blaník.

0: Michal Šindela, hořeli, padaly hvězdy. Tak u nás to opět bude hořet s českými písničkami, které máte rádi. Už za chviličku budeme pokračovat v jejich rytmu. A já vám můžu slíbit, že mezi 9. a 10. přijde taky Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Co nám přinese? To zatím netuším, nechme se překvapit. Ale s jistotou vím, že si dáme třeba Karla Gotta a jeho Stokrát chválím čas.
1: Stokrát chválím čas, kdy vchází...
0: Budou tu i opět Radeček a Eli. A nebo Ráno Valdemara Matušky.
2: Ráno je plný včel a jarního vládí.
0: Za chvíli také nejnovější zprávy, ještě předtím počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak možná si říkáte, že to tak zatím nevypadá, ale vězte, že dnes by mělo být až 17 stupňů Celsia. To jsou skutečně dnešní maximální teploty. Na západě Čech očekávejte o něco chladněji, 10 až 13, na horách jen kolem 6. Většinou bude oblačná až zatažená obloha. Tu a tam, a to především na Moravě a ve Slezsku, i polojasno až jasno. Vyskytnout se ale ojediněle mohou i přehánky. Očekávejte, že večer se nám zase ochladí, jak už jsme si zvykli, bude něco mezi 8 až 3 stupni nad nulou. Tu a tam se mohou objevit i přízemní mrazíky, a to především ve vyšších polohách. Jak jsem říkala, za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Zprávy na Českém plání.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice. Obává se toho, že změny umožní vládě nekontrolovatelné utrácení. Ministryně Schillerová vnímá opoziční kritiku jako bouři ve sklenici vody. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 000 krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla NATO. Cílem summitu tzv. Bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Pavel. Česká fotbalová reprezentace odehraje poslední přípravný zápas před domácími fanoušky proti Kosovu. Poté se vydá na mistrovství světa. Utkání se bude hrát 31. května v pražské EPET aréně. Jaká jsou připravená bezpečnostní opatření, vysvětluje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
10: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostní složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
9: Vstupenky na zápas s Kosovem jdou dnes do předprodeje. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Vlak.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Je to tak, pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. Tohle už je Valdemar Matuška na Českém Blaníku. Tak dobré ráno.

0: Opět a Radeček a Eli, i tak to za to stojí na Českém Vlaníku. Co Čech, to rekord. Teď to bude taky stát za to, protože přichází Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a ten nám přináší další ryze blanický a navíc sluníčkový rekord.
1: Rádio Blaník na sebe upletlo malinkatý bič, když vyzvalo své posluchače a tím zasílají výtvarně zpracovaná sluníčka. Bylo to v roce 2007 a těch sluníček do redakce Rádia Blaník přišlo 24 735. Bylo to moc pěkný, pamatuju si fotky, jak všude byly sluníčka a kluci od mikrofonu nevěděli, kam si mají sednout. Ale i tohle byl zdařilý zápis do České knihy rekordů a my k němu gratulujeme.
0: Tak to je krásný rekord. Děkujeme za připomenutí, Pepino, a těšíme se zase zítra na další nový rekord. Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku. Za chvíli už tu bude Petra Janů. Těšit se můžete i na Vanastovy věci. Ještě předtím ale přichází Petr Spálený, Motel Nonstop. Tak krásné dopoledne s Českým Blaníkem.

0: Petra Janů, říkej mi, na Českém Blaníku 9 hodin 25 minut, k tomu zcela přesně. Já vám taky něco řeknu, už za chviličku vám prozradím, čím je dnešek, tedy 13. květen, významný. Počkejte si na to a to čekání si můžete zkrátit další várkou českých písniček, které máte rádi. Dáme si Karla Gotta, bude tu i Věra Martinová, anebo Reddy Kirken.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Tak co? Našla jsi něco?
8: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
7: No jo, tady jich jako po dešti.
9: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
10: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
11: Izomat stavebniny.
12: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
13: Best Beleza.
12: Nádherná zahradní dlažba.
13: Best Bellissima.
12: Dvě úžasné zahradní dlažby.
13: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa,
16: Mirá,
17: Rybičky,
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů,
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa,
16: Harley,
17: Tomáš Klus,
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
19: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
20: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
19: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
20: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
21: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
22: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
23: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
22: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
24: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
25: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
26: Český Blaník.
27: České písničky, které máte rádi.
28: Nosím černý brýle.

0: Tak to je Darinka Rulincová a k náhodou na rádiu Český Blaník. 9 hodin a 42 minut k tomu, to je aktuální čas. Dnes máme 13. května a pozor, dnešek je světovým dnem koktejlů. Slaví se každoročně už vlastně, dá se říct, od roku 1806, kdy byla poprvé publikována definice koktejlu jakožto mixu destilátu, cukru, vody a bitru. Takže pokud máte rádi koktejly, já si myslím, že zrovna dnešek je ideálním dnem na to si nějaký ten dobrý koktejl dopřát, namíchat anebo někde objednat. Jinak ještě bych ráda podotkla, že dnešek je také významným dnem proto, že v roce 1908 se u nás v České republice poprvé využila první silnice určená výhradně pro motorovou dopravu. Bylo to v úseku Pardubice-Holice a Pardubice-Bohdaneč. Takže velice krátký úsek, nicméně byl to významný milník v naší republice v rámci motorové dopravy. Od té doby už to potom jelo, jak nakonec víme, až do té doby, jak to funguje teď. Zkrátka rozvoj silniční dopravy začal roku 1908 právě 13. května. No a když už jsme u té dopravy, tak si připomeňme, že roku 1950 na okruhu Silverstone ve Velké Británii se jela úplně historicky první velká cena vozů Formule 1, která je dnes tak velice populární. Tak to byly takové vzpomínky, teď se pojďme ale dívat do budoucnosti, protože co nás tady čeká a nemine? Nezapomínejte na to, že hrajeme o lístky na Konopiště. Ty už můžete jen vyhrát, jinak je získat nemůžete. Tak dobře poslouchejte, aby vám náhodou neutekla ukázka. Nakonec za chvíli si řekneme víc o tom, co a jak. No a do té doby si dáme třeba Jaroslava Uhlíře, anebo kapelu Krištof. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju krásné dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Každý den začíná stejně.
12: Budík, kuchyně,
11: první káva, malé věci, které dávají životu rytmus.
13: A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec.
11: Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
14: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
15: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
16: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
15: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
17: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. K kvalita s vysokým PQ.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
18: Třikrát zelená smažák.
19: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
20: Rádio Český Blaník.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.
2: Děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláv, nemocen.

tramvou sem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

0: Dalibor Janda, tedy ten, který taky vystoupí 30. května na Konopiště, už se na něj moc těšíme. A co vy, taky se těšíte, že nemáte lístek? Tak to potom vůbec nevadí, protože máte šanci ho u nás vyhrát. Už brzy se dozvíte víc, do té doby vám prozradím třeba, jaké písničky si tady u nás na Českém Blaníku budeme hrát. Dáme si opět a Radiček písničku Hory.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Taky to bude Xindl X s Olgou Koenigovou.
1: Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit, co to stalo, nevím.
0: A nebo úžasná Marta Kubišová, Depeše.
2: Stůj a zpívej mi doma to hora.
0: Za chvíli tu budou zprávy, ale ještě předtím prozradím vám, jak bude.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak sice meteorologové přišli s tím, že už napadl sníh, a to na horách. Ledoví muži se zkrátka pořádně hlásí o slovo, nicméně nebojte, bude to zase lepší. Teploty dnes na většině území 13 až 17 stupňů. Na západě a místy i na severu Čech 10 až 13, na horách kolem 6. Očekávejte oblačnou až zataženou oblohu. Na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. Tu a tam se ale mohou objevit přehánky, které mohou být i četnější. Tak raději deštník sebou. Pokud vyrazíte někam nahoru, tak tam se možná dočkáte i sněžení. Takže pokud jste ještě nepřezuli, je to v pohodě. Za chvíli zprávy, jak jsem říkala, a potom další české písničky, které máte rádi.
4: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Dnes je Český den proti rakovině. Jeho letošním tématem je nádor hlavy a krku. V ulicích můžete potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky, říká místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurzová.
12: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček těch kytiček. Ze světle fialovou stužkou bude letos 1 milion 100 tisíc.
11: Žlutou kytičku je možné získat až do 17. května i na takzvaných pevných místech. Seznam najdete na stránkách Českého dne proti rakovině. Evropská unie plánuje vyrábět více důležitých léků v Evropě. Chce se zbavit závislosti na asijských výrobcích a předcházet nedostatku antibiotik a dalších léčiv. Dohodu na pravidlech, která usnadní podporu výroby léčiv z veřejných prostředků, oznámili zástupci Europarlamentu a členských států. Fotbalisté Sparty ve třetím kole ligové nadstavby remizovali s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Slávia i tak může už dnes po zápase s Jabloncem v případě výhry oslavit obhajobu titulu. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku nás čeká Marie Rotrová, opět a Radeček. A teď už brontosauři, růže z papíru. Tak dobré dopoledne.

0: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
2: Posloucháte Český Blaník a pokud už nás nějakou chvíli posloucháte, pak víte, že 30.5. se všichni sejdeme na Konopišti na oslavě blanických narozenin. A když říkám všichni, myslím tím vás, myslím tím nás, ale myslím tím taky třeba Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna, Michala Davida, Lucii Bílou, Petra Koláře, Jakuba Smolíka, No Name, dohromady jich bude 10. 10 hvězd, které znáte z našeho vysílání. Ti všichni nám ten den zahrají a zaspívají a bude to zkrátka jedinečný zážitek. A vy tenhle zážitek můžete prožít, i když třeba ještě nemáte lístky. A to proto, že my jsme jich pár posledních, ale skutečně pár posledních, schovali právě do této soutěže. Takže dnes opět čekáme na ukázku a já prozradím, že jakmile uslyšíte ve vysílání Českého Blaníku ukázku, ve které zazní jeden z interpretů, kteří vystoupí na Konopišti, potom neváhejte ani chvilku a pište na 720 836 307 a tipněte si, kdože to je. Já si myslím, že dneska to nebude příliš složité, že to nebude těžké a že pokud jste věrnými posluchači, tak to určitě dáte. Takže buďte ve střehu a vlastně úplně to nejdůležitější je počkat si na správný okamžik a ten správný okamžik použít telefon a poslat SMS-ku se jménem toho interpreta na 720 836 307. Pokud byste to chtěli ještě urychlit, můžete nám přes WhatsApp posílat i hlasovky. To se taky počítá. Takže já se moc těším, kdo si dnes odnese vstupenky na Konopiště. Jsou to 2 vstupenky. Připomínám, že Konopiště se koná 30.5., takže pokud ten den máte volno, tak už vám snad nic nestojí v cestě. Tak dobře poslouchejte Český Blaník, protože už brzy to přijde. Do té doby si dáme ale ještě další české písničky, které máte rádi. A tu a tam i slovenskou. Iveta Bartošová, Eláni, anebo Xindl X a Olga Königová. Už za chvíli na Českém Blaníku.
0: Hvězdy Konopiště. Na Českém.

0: Iveta Bartošová, útoč láskou na českém Vlaníku. Za 3 minuty bude 10:30 a my pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi, a za chvíli vám prozradím, jak si nechat zahrát tu svou oblíbenou. Do té doby Marek Ztracený, Marta Kubišová a nebo Robert Křesťan a Druhá tráva.
1: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
2: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřebič. Buď
1: Nice Boy.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
4: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
5: Jízdy na bobové dráze.
3: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
5: Soutěže.
3: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
5: A koncert Tomáše Kluse.
3: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
5: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
3: nhr.cz.
6: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Tak to byl Michal David na Českém Blaníku. I ten vystoupí 30. května na Konopišti a vy u toho můžete být. O tom ale později. Teď si pojďme říct, co nás čeká v brzké době. A to je písnička na přání. O tu si můžete psát už teď na 720 83 63 07. Tak vemte do ruky telefon a napište mi, kterou byste rádi slyšeli, komu ji taky pošleme. No a pokud máte něco dalšího na srdci, klidně to připojte. A pokud se vám nechce psát, můžete i nahrávat. A to v případě, že použijete WhatsAppovou aplikaci. Tam tedy můžete psát jak textové, tak i zvukové zprávy. Já už se moc těším na písničku na přání, která tu bude za půl hodiny, takže do té doby ještě času dost, ale kdo dřív přijde, ten bude mít dřív písničku na přání. Takže ještě jednou připomínám 720 83 63 07.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
15: Žaluzie,
14: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
16: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
17: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
18: Dobrý den. Problém je v našich játrech. V našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
17: A co by nám mohlo ulehčit?
18: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
17: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
15: Rádio Český Blaník.

jak snášet věci líp. Tak prosím, odpusťte hřích a zkuste úsměv vykouzlit.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla Olga Lounová, Brány svaté, haleluja. No, já se moc těším na to, co nám Olga Lounová předvede 30. května na Konopišti. Pokud se těšíte taky a pokud ještě nemáte lístek, poslouchejte Český Blaník, protože ho můžete vyhrát. No a co si tu dáme v příští hodině? Tak třeba Miraje, když nemůžeš, tak přidej.
1: Když nemůžeš,
0: i na Lucku Vondráčkovou. Kdo tě má rád?
2: Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš.
0: A dáme si i pocity Tomáše Kluse.
3: Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš.
0: A těšíme se do další 60.
3: Na druhém závidíš.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to vypadá, že bychom měli naměřit v maximech 17 stupňů Celsia. Pokud se vyskytujete někde ve vyšších polohách, očekávejte, že na horách bude jen kolem 6. V noci se nám zase ochladí a dočkáme se 8 až 3 stupňů nad nulou. Ojediněle se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Tak s tím počítejte. Za chviličku zprávy a pak další české písničky.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, částky na energie, pracovního bonusu nebo posuzování majetku. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Zájmy Česka by měl na červencovém summitu NATO zastupovat především premiér Babiš. Pro jeho účast se v průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz vyslovilo 57% respondentů. Zhruba polovina dotázaných by ráda viděla na setkání státníků i prezidenta Pavla a ministra obrany Zunu. Dubnové mrazy dělají vrásky ovocnářům. Ti v současné době provádějí šetření v jednotlivých podnicích, kde se snaží přesněji odhadnout škody. Více říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
12: Předběžně předpokládáme, že letošní úroda by se mohla pohybovat někde kolem poloviny toho, co je u nás běžné v kontextu nějakého dlouhodobějšího průměru. Když to převedeme do tržeb, tak se dá očekávat, že jde o škodu v řádově vyšších stovkách milionů korun.
11: Ovocnáři vše upřesní během příštího týdne, kdy budou mít výsledky. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve třetím kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Slovácko už nemůže skončit poslední. Přímý sestup naopak hrozí Baníku. Ztrácí 3 body na Duklu, která včera vyhrála v Boleslavi 2-1. Hrozbu baráže pak odvrátili Teplice po výhře ve Zlíně. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 11 hodin, 4 minuty k tomu posloucháte Český Blaník. S vámi je Veronika Rážová a teď už je Petr Rezek. Ten pojal počasí, řekla bych pozitivně, a bude nám zpívat o tom nejkrásnějším dešti. Tak hezký poslech a dobré dopoledne.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to,

0: Český baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Písnička na přání je tu, píšete si o ní na 728 36 307 a tentokrát psala Hanka. Ahoj Český blaníku, prosím, zahrajte mi nějakou pěknou písničku, ideálně Bacily, pokud máte. Díky, jen tak pro radost, pro vás do rádia a pro všechny posluchače. Tak my moc rádi vaše přání splníme. Tady jsou Bacily, Bambini di Praga a Zeď.
1: Písnička na přání.

0: Miki Šbírka, Marta, co bolí, to přebolí na Českém Blaníku. Za 2 minuty už bude 11:30, blíží se nám doba oběda. Taky doufejme, že se nám blíží doba příjemných jarních teplot, až se přeženou ledoví muži, protože to vypadá, že teď je to spíš takové podzimní, neli zimní počasí. A to proto, že během noci totiž klesaly teploty i po bod mrazu a na horách dokonce napadl nový sníh. Díky tomu je tedy sněhová pokrývka byť lehká v Krušných horách, ale i v Krkonoších a tu a tam i na hřebenech Šumavy. Pokud tedy vyrážíte do těchto míst, počítejte s tím, že byste se měli pořádně obléct a taky si dát pozor, aby vám to tam neklouzalo. Za chviličku pokračujeme dál, před námi jsou Hanka Zagorová, Aleš Brichta a nebo Tak jsme ni. Posloucháte Český Blaník.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko, vždy to nejlepší.
10: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
16: Český Blaník.
17: České písničky, které máte rádi.

0: Tak to je Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou na Českém Blaníku krátce po 11:45. Za chviličku pokračujeme dál a čekají vás další české písničky. Třeba Pocity od Tomáše Kluse. A pokud máte Tomáše rádi a chtěli byste ho vidět i trošičku jinak než na koncertním pódiu, tak můžete vyrazit na muzikál, který vznikl ke 150. narozeninám Tomáše Bati. Jmenuje se Klan Baťa. Uvádí ho letní scéna Muzea Kampa. A pozor, vstupenky už jsou v předprodeji. Premiéra je naplánovaná na 16.6. tohoto roku a vy máte možnost už teď si zajistit vstupenky na tenhle unikátní zážitek, inspirovaný skutečným životem skutečného, báječného a možná i našeho českého nejslavnějšího podnikatele. Takže Tomáš Klus a spousta dalších, můžete se těšit na úžasné představení v nádherných prostorách letní scény Muzea Kampa. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, třeba Pavel Liška, Lenka Filipová a její dcera Leny a nebo už zmíněný Tomáš Klus na Českém Blaníku.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
5: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
6: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
5: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
7: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.

0: 100% naplánované kuchyně německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: Hello. Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Rádio Český Blaník.

0: Eliška a báječný víkend na Českém Blaníku, tak já doufám, že takový jste nejenom měli, ale takový vás také čeká. No a co vás tu čeká v příští hodině tady u nás na Českém Blaníku? Třeba pokáč. Jsem rodinný typ, mám to rád, neruším. Taky Leona Machálková, která tvrdí, že svět je plnej bláznů. Dáme si i Kateřinu Marii Tichou, Plamen. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou rozcestou kolena. A teď se pojďme podívat, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes naměříme v maximech kolem 17 stupňů Celsia na severu země a také na západě do 13 stupňů, na horách jen do 6. Obloha by měla být většinou oblačná až zatažená, místy se mohou objevit přehánky, které ve vyšších polohách nad 800 metrů můžou být i sněhové. Očekávejte, že v noci se nám ochladí a teploměr ukáže 8 až 3 stupně nad nulou, na horách kolem 2 stupňů. Zítra bude o stupínek chladněji v průměru než dnes, 12 až 16 stupňů na horách kolem 7. Očekávejte, že i zítra má být oblačná až zatažená obloha. Tu a tam, hlavně v horských oblastech, místy déšť. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
3: Tak, je to totálka.
4: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, má být 15 tisíc. Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Počítá s tím novela, kterou doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Středočeský kraj pošle miliony dobrovolným hasičům. Už v červnu spustí část dotačního programu. Nechce totiž čekat na podmínky státní podpory. To potvrzuje i hejtmanka Petra Pecková.
11: Dobrovolní hasiči potřebují být akceschopní a potřebují obnovovat svoje vybavení průběžně. My jim nemůžeme vzkázat, ať počkají do podzimu, že už třeba budeme vědět, kolik peněz od státu dostanou a co budeme spolufinancovat.
10: Celkově je pro letošní rok v rozpočtu Středočeského kraje na podporu hasičů vyčleněno 85 milionů. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní organizace pro révu a víno. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin, odveta je na programu v neděli. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 12. hodina odbyla, ukázka na Českém Blaníku ještě nebyla, ale brzy bude, tak dobře poslouchejte. Čeká vás ukázka, hledáme jednoho z konopišťských interpretů, no a ten z vás, kdo najde, kdo správně uhodne, získá 2 vstupenky na úžasný koncert na Konopišti, na oslavu blanických narozenin, která se odehraje 30. května. Tak dobře poslouchejte. Za chviličku Pavel Bobek, Pokáč, anebo Petr Kotwald na Českém Blaníku. Tak hezké poledne.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
2: Posloucháte Český Blaník, já vám přeju krásné odpoledne a pozor, opravdu pozor, nastražte uši. Pokud teď něco děláte, tak si dejte na chviličku od té činnosti pauzu. Vemte do ruky telefon. Připravte si číslo 720 83 63 07. A pokud ještě nemáte vstupenku na Konopiště, tedy na ten úžasný hudební zážitek, který se odehraje 30. května, tak máte šanci ho získat. A ne jeden lístek, ale hned dvě vstupenky na Konopiště získá ten z vás, kdo správně zodpoví jako první mou otázku. A ta je hrozně jednoduchá. Opravdu je to velice jednoduché, je to snadné a stačí vám vlastně být jenom pozorným posluchačem, tak trošičku mít přehled o českých písničkách a českých interpretech a taky tak trošičku vědět, kdože vystoupí na Konopišti. Mám pro vás takovou nápovědu, už dopředu vám ji řeknu, je to dohromady 10 interpretů. No a jedním z nich je ten, který je skrytý za ukázkou. Tak nastražte uši, tady je.
1: Broudy.
2: Tak kdo to byl? Pokud to tušíte, pokud to víte, nebo pokud chcete třeba jenom tipovat, tak právě teď je tu vaše šance. 720 83 63 07. Pište a nebo nahrávejte přes WhatsApp právě teď.
1: Hvězdy Konopiště
0: na Českém blogu.

0: Leona Machálková, svět je plný bláznů na českém Blaníku, ale svět je také plný těch, kteří přijedou na Konopiště. A já mám velkou radost, že se nám podařilo úspěšně rozdat další dvě stupenky. Už brzy se dozvíte, kdo byl tím šťastným, tím prvním, kdo správně odhalil naší ukázku. Takže zůstávejte s námi a nebojte, šanci máte i vy, třeba hned zítra. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Dáme si Karla Černocha a Filipa Brabce, Kateřinu Marii Tichou a nebo Helenu Vondráčkovou s Karlem Gottem.
1: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Ados barvy.
6: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
5: Veselé barvičky jara.
6: Akce platí do konce června.
5: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
7: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
8: Tak děti, pojďte domů.
9: Ale my jsme doma tady.
10: A je nám tu dobře.
11: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com. Když potřebujete brýle, tak...
12: Bob Optik.
11: Když kontaktní čočky, tak...
12: Bob Optik.
11: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
12: Bob Optik.
11: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
12: Bob Optik.
11: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
13: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
14: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
13: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
14: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
13: zážitků
14: a zábavy.
13: Táta sviští po okruhu,
14: děti si užívají spolu jízdu
13: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
15: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
14: Adrenalinovou jízdu najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
19: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Nice boy.
1: Český blaník.

0: Tak to byla kapela Kex a Človíček na českém Vlaníku. Přede mnou už je taky Človíček. Michal Krusberský, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne všem.
0: I tobě krásné odpoledne. Michale, já mám takový dotaz. Jestli pak už máš přezuto na letní?
1: No mám, to mám.
0: Máš, jo, mm-hmm. Máš. No protože já mám takový příběh. Jo. Já jsem šla včera přezout na letní, protože jsem doteď jako neměla ten pocit, že je to potřeba, protože ty teploty i dneska sněžilo v noci,
1: no, jo,
0: takže
1: fakt,
0: ono by to
1: no.
0: možná ještě nebylo potřeba. Ale říkala jsem si, že asi ještě je čas, pak mi to nějak nevycházelo. Přijela jsem včera do pneu servisu, no a představ si, že se tak kaju před tím majitelem a říkám, já se omlouvám, já jedu hrozně pozdě, to je ostuda. A on říká, no vy nejste jedna z posledních, vy jste naopak jedna z prvních.
1: Až tak, jo.
0: Až tak. Hmm. Takže já jsem tím chtěla připomenout našim posluchačům, že pokud třeba jsou na tom podobně, jako jsem byla já ještě včera a nemají přezuto, že možná už nastává ta správná chvíle na to zajet do toho pneuservisu, nebo pokud to zvládáte sami, tak zkrátka z těch zimních auto přezout na letní.
1: Ano, je po zmrzlých, takže je třeba.
0: No, takže mrzne sice, ale už to je skoro za námi. Už to je skoro za námi. Bonifác zítra a pak už doufejme, že bude jenom krásně, budeme si užívat jarních teplot. Vy si můžete tady u nás na českém Vlaníku užívat hlavně českých písniček, ty vás taky příjemně zahřejou, stejně jako Michal Krusberský, který s vámi bude trávit odpoledne. A já se těším zase zítra.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Rádio Český Blaník.

0: Kapela Jelen, Touha a pláč. Tak my plakat rozhodně nebudeme, my vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Alice Springs a Jízda za malý okamžik. Nechci trápení, nechci strach a pláč. Taky bude Vašek Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. Kdo vchází do tvých snů, má lásko. A pozdravíme i všechny pracanty do dílen Mandraže, Šrouby a Matice. I po 13. hodině budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Izomat stavebniny. Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá baráda. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Dneska máme zataženo a zítra bude stále ještě hodně podobně. Zataženo až oblačno taktéž. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. V Krušných horách to budou srážky sněhové. No a během dne budou přehánky přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá také déšť a čekáme i bouřky. Teploty podobné těm dnešním, čili 12 až 16 maximálně. Na západě kolem 11 a na horách do 6 stupňů. Tolik počasí a Kuba Bělek je tady s dalšími zprávami.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Česká řemesla ukotví svou prestiž. Vláda schválila návrh zákona o takzvané mistrovské zkoušce. Řemeslníkům to zajistí nejen oficiální potvrzení jejich odbornosti, ale má to taky zvýšit důvěru zákazníků, jak říká mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.
9: Nová legislativa má zavést jednotný a celostátně uznávaný systém mistrovských zkoušek. Ten umožní zkušeným řemeslníkům získat oficiální potvrzení jejich vysoké odbornosti a praxe.
8: Nový systém navazuje na tradici a je inspirován modely ze zahraničí. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 000 krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Americký prezident Trump na sociální síti zveřejnil mapu, na níž je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se to krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Podle médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele, co by součástí USA, zásoby ropy. Brankář Daniel Vladař z Filadelfie hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Playoff NHL dochytal se zraněním ruky, které si přivodil už během vítězné série úvodního kola proti Pittsburghu. Uvedl to v rozhovoru se zámořskými médii. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Jsme uprostřed týdne, takže vám i při středě přeju krásný den. Tady je Michal Krusberský a za chvíli se dozvíme, kdo dneska vyhrál lístky na Konopiště, kdo je tím šťastným, kdo půjde úplně zadarmo, i přesto, že Konopiště už je vyprodáno. Tak to až za chvíli, nejdřív další písničky, které máte rádi. Vaška Neckáře už jsem avizoval, bude také Vítě Vávra a teď Alice Springs.

Jefferson, and we'll see beat multi milionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já stále.

0: Taková správná pohodovka na to odpolední trávení středečního oběda. Máme 16 minut po 13. Stále posloucháte Český Blaník a tohle byl samozřejmě Vašek Neckář.
1: Hvězdy konopiště na Českém Blaníku.
0: Přátelé, konopiště je vyprodáno, ale my pro vás stále lístky máme a rozdáváme vám je taky každý den. Stačí uhodnout hudební ukázku, respektive interpreta, který se v té ukázce skrývá, a lístky mohou být vaše. Tak schválně, koho jsme dneska hledali?
2: Proudy.
0: Ano, tak tohle byla dnešní hudební ukázka. A kdo pak si napsal o lístky, Verčo?
3: Dobrý den, Veronika Rážová, Český Blaník.
4: Dobrý den, Jana Rybková.
3: Dobrý
4: jako
3: den.
4: Malá ryba.
3: Dobrý den, Jani, vy jste byla velice bystrá ryba, protože vy jste byla první.
4: Já vás poslouchám non-stop, já vás poslouchám ve dne v noci v práci.
3: To děláte dobře, vám se to vyplatilo, že posloucháte, protože vy jste byla první a vy získáváte dvě vstupenky na konopiště. Co na to říkáte?
4: Děkuji, to jsem úplně nadšená. jsem si je chtěla koupit, jenže víte co, já nemám chlapa, takže já jsem nevěděla, s kým je. Ale teď já někoho najdu, nebojte.
3: No, tak když už máte ty vstupenky, tak on se nějaký chlap už připojí,
4: no,
3: že jo?
4: Přesně tak.
3: Tak já vám moc gratuluju, budeme se na vás moc těšit. 30. května na konopišti se uvidíme. Děkujeme, Jani.
0: No to bude zájemců teďka, když Jana má ty lístky, tak už to vidím. To bude vysloveně výběrové řízení. Nezapomeňte, že samozřejmě hrajeme o lístky zítra, ale teď hrajeme Martina Maxu.
1: Hvězdy konopiště. Na Českém

0: Šrouby a Matice a také plzeňští mandraže nám dělali společnost na Českém Blaníku na celé 4 minuty před 1:30 a přátelé 6. září v den nedožitých 80. zpěvačky Hanky Zagrové bude mít v divadle Kalich premiéru muzikál Biograf Láska 2. Možná už jste si sehnali lístek a děláte dobře, kromě osvědčených písniček tady budou třeba i ty, které pro Hanku složil Marek Ztracený. A my si ji za chvíli pustíme i s písničkou Můj sen je touha žít. A taky bude kapela Kabát a nebo Lunetici.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
11: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
15: CZ. Náplně hned.
16: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.pragueboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.

0: Správné děvča a také Marika Gombitová na Českém Blaníku. A já vás teď pozvu zase na jeden výlet, kde byste si mohli popovídat s Napoleonem. No, přesně tak, stačí vrazit do expozice, kterou nově připravili ve Slavkově u Brna, konkrétně v konírnách Slavkovského zámku. Tady je totiž expozice věnovaná bitvě tří císařů, v níž právě francouzský panovník porazil díky své genialitě a taktice v prosinci roku 1805 jak rakouské, tak ruské vojáky. Výstava je napěchovaná interaktivními exponáty a dokonce jsou tady i osobní věci Napoleona. Ale samozřejmě největším lákadlem téhleté expozice je kouzelné sluchátko, díky kterému si můžete pokecat s Napoleonem. Samozřejmě je to díky umělé inteligenci, no ale takový rozhovor může být vcelku zajímavý. Tak se klidně zastavte a já vám za chvíli pošlu Petra Koláře, anebo bude kapela Turbo a jejich Hráč na Českém Blaníku.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

0: Kohout a nedvědi a zvony nám odbyly už taky 14. hodinu a po 14. v našem vysílání třeba kapela Miraj budou drahokamy. K výškám se vydáme s Helenou Vondráčkovou. A budou i černí anděle od Lucie. Prostě české písničky, které máte rádi, za okamžik pokračujeme.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
2: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět zatažený až oblačný. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách dokonce i sněhové. Během dne budou ale taky přehánky přibývat i jinde. Třeba na večer na Moravě a ve Slezsku máme taky čekat déšť a sem tam i bouřku. Teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11 a na horách jen do 6 stupňů Celsia. Meteorologické informace jsou za námi a teď už přiběhl Kuba Bělak, dáme si aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zrychluje. Spotřebitelské ceny rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, částky na energie, pracovního bonusu nebo posuzování majetku. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Malé děti do 5 let poutají mobilní obrazovky. Podle průzkumu agentury STEM přes 40% z nich tráví více než hodinu denně v online prostoru. Digitální svět má ale špatné dopady na jejich vývoj, jak potvrzuje psycholog Jeroným Klimeš.
10: Tyto děti by měly pracovat s konkrétními předměty a učit se manipulovat různými nástroji. A tím, že jim dáme do ruky tablet, tak je připravíme o prakticky všechny manuální dovednosti a o takovou tu časoprostorovou inteligenci.
9: Děti mimo jiné mohou mít takzvanou dopaminovou krizi, která vede k poklesu motivace nebo poruchám soustředění. Fotbalisté Slávie si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavit ho ale případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Duel začne v 8 večer. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 14. Dobré odpoledne všem přeje Michal Krusberský a startujeme teď s Jirkou Schellingrem. Holubý dům.

0: prozradí, jaké výročí teď slaví aplikace Záchranka. Tak Sáro, kolik má let? Zdravím tě.
1: Hezký den, aplikace Záchranka letos slaví 10 let fungování a stále ukazuje, jak důležitou roli může v krizových situacích sehrát. Potvrdil to třeba případ z minulého víkendu, kdy při vážné nehodě motorkářky pomohl kolem jdoucímu videohovor se záchranáři přes aplikaci správně poskytnout první pomoc. A žena pak byla naštěstí včas transportována vrtulníkem do nemocnice. Za dobu svého fungování pomohla Záchranka přivolat pomoc už ve více než 240 tisících případech a ve svém telefonu jí mají téměř 4 miliony Čechů. Výročí si připomněla slavnostním večerem v Senátu, kde jsem se byla podívat a dozvěděla jsem se mimo jiné i to, jak celý projekt vznikal. Její autor Filip Maleňák zavzpomínal na svoji původní vizi vytvořit jednoduché tlačítko, které v nouzi přivolá pomoc a zároveň odešle přesnou polohu volajícího. Dnes je ale Záchranka komplexní platformou, která umožňuje například komunikaci se záchranáři prostřednictvím videohovoru nebo posílání varovných upozornění. Pro český Blaník Sára Voldánová.
0: No, pokud ji ještě nemáte, tak si ji rozhodně stáhněte i do vašeho mobilu, třeba vám někdy zachrání život. A my vám hrajeme už teď kapelu Kryštof, dáme si jejich plán.
2: Rádio Český Blaník.

Věrka Špinarová, je to tak prosté a tím právě zvláštní. Dospívala 14 minut po 14. a my už pomalečku taky pozdravíme kolegyni Sáru Voldánovou, která nám

0: No, jsem docela zvědavý, jestli nás k výškám vezme i Helena Vondráčková 30. května na Konopišti, kde bude vystupovat, ale abyste to zjistili, tak tam musíte vyrazit, že jo? Lístky sice už se koupit nedají, ale my vám je dál rozdáváme v našem vysílání. Dneska už máme hotovo, ale zítra budeme hledat další hvězdu Konopiště a tam byste mohli uspět. Tak držím palce a za chvíli hrajeme. Lucii, budou holky a taky Jarek Nohavica.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
13: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
14: Jízdy na bobové dráze.
12: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
14: Soutěže.
12: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
14: A koncert Tomáše Kluse.
12: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
14: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
12: nhr.cz.
15: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
16: Žaluzie.
15: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
17: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Radio Český Blaník.

Ačkem. Já snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní pas.

musíš přece, chodče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli. A tak si zpívám, a tak se dívám, a tak si dávám do trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta, ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.

0: pokoji, kde jsem včera spal. Vypnuli topení a to byla krása. Měli jsme na sobě jen flaušový šál a já jsem křičel, že láska je zásah. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Michal David, náš cíl. A pokud vy ještě v cíli nejste a jste někde v autech, tak přejeme šťastnou cestu.
1: Co Čech, to rekord.
0: A k tomu, jak řídíte, tak vám k tomu nabídneme třeba i další domácí tip, respektive domácí rekord, blanický rekord, o kterém přichází prozradit víc Pepín Ovaněk.
2: Rádio Blaník na sebe upletlo malinkatý bič, když vyzvalo své posluchače a tím zasílají výtvarně zpracovaná sluníčka. Bylo to v roce 2007 a těch sluníček do redakce Rádia Blaník přišlo 24 735. Bylo to moc pěkný, pamatuju si fotky, jak všude byly sluníčka a kluci od mikrofonu nevěděli, kam si mají sednout. Ale i tohle byl zdařilý zápis do České knihy rekordů a my k němu gratulujeme.
0: Ano, byli jste rozhodně šikovní. Tolik sluníček jsme tady v životě snad nikdy neměli. 24 tisíc, no už jsme to neměli ani kam dávat. Ale děkujeme i za tenhle ten báječný rekord a těšíme se zase zítra na další.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
14: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
13: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
14: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnus máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťují zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táboru je pro 60 dětí, ubytování v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
13: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Taková je láska mám. Standa Hložek uzavírá další hodinku středečního odpoledního vysílání na Českém Blaníku a za chvíli budeme poslouchat Marka Ztraceného. Taky si dáme Hanku Zagorovou a Petra Reska. A ještě nabídneme třeba Lucku Bílou a Fénix. A bude jich rozhodně víc. České písničky, které máte rádi, za okamžik budeme v nich rozhodně pokračovat.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší čtvrteční den bude zatažený až oblačný taktéž. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách mohou být i sněhové a během dne bude těch přehánek přibývat. Večer třeba se objeví déšť i na Moravě a ve Slezsku a také občas musíme počítat s bouřkami. Teploty stejné jako dnes 12 až 16 maximálně, na západě kolem 11 a na horách do plus 6 stupňů. A teď už je tady změna, za zprávařským mikrofonem už je Dominik Šmaus.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely rozpočtových zákonů. Ke schvalování se vrátí v pátek, kdyby se podle dosavadních informací mohlo také hlasovat. Opozice předlohu kritizuje. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová změny hájí. Začal 30. ročník sbírky Český den proti rakovině. V ulicích můžeme potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří prodávají tradiční žluté kytičky. Pokračuje místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurcová.
10: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček.
9: Dobrovolníci budou v ulicích pouze dnes, až do neděle, ale mohou zájemci žlutou kytičku získat na pevných distribučních místech. Seznam najdete na stránkách Českého dne proti rakovině. Řidiči v Praze si už nemohou zkrátit cestu centrem metropole přes Petrskou čtvrť. Začalo tam platit omezení tranzitní dopravy. Zákaz se netýká vozů integrovaného záchranného systému, MHD, dopravní obsluhy a držitelů parkovacích oprávnění pro Prahu 1. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Ve čtvrtek se setká mimo jiné s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Kromě obchodu by mohli podle médií řešit například i americko-izraelskou válku s Íránem či prodej amerických zbraní Tchajvanu. Trump dorazil do Číny jako první prezident USA po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Dost bylo povídání, teď už zase jdeme hrát. Ano, za chvíli Michal Tučný, taky teď hned Marek Ztracený a Michal Krusberský vám pro změnu přeje dobré odpoledne. Někdy

0: Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Rádio Český Blaník.

0: Dobrou náladou na českém Blaníku Hanka Zagorová a Petr Rezek, Ta pusa je tvá. A teď už nás čekají...
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Ano, a v rámci 3 ve 3 dneska zjistíme, jak někoho nebo něco málo známe. To se totiž často taky objevuje v českých písničkách. Tak pojďme si nadcházející trojici představit. Bude tady třeba Iveta Bartošová už za malý okamžik s písničkou Málo mě zná, taky Petr Novák Málo jsem tě znal a ještě Miroslav Dudáček Málo mě znáš. Tak jdeme na to, aby jsme všechny poznali a měli v tom jasno.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Tak jsme si v tom udělali jasno. Miroslav Dudáček, Málo mě znáš, poslední do téhleté trojky a za chvíli už nás čeká třeba kapela Olympic, která to nedávno dala dohromady s Petrem Kolářem a vydali nový single s názvem Co je vůbec v nás. K tomu natočili i videoklip o digitalizaci nebo o digitální izolaci, do které obsadili herce Martina Dejdara. Tak já doufám, že tu písničku budeme brzy hrát i tady u nás na Českém Blaníku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam třeba i dětský kolečko?
9: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindl X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
16: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
17: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
5: Český Blaník.

0: čo cítíš. A kapela Tým s Palou Haberou na Českém Blaníku. Tak Palo si momentálně dává pauzu, protože se ne tak brzy rozjede další superstar, takže zatím může relaxovat. My vás ale budeme zvát kam? No, jedna pozvánka je tady rozhodně na sobotu, a to do Velkých Popovic, kde se koná festival Ladova kraje. A Ladův kraj, to je rozhodně i Blanický kraj, takže za organizátory přichází paní Jana Procházková, prozradí nám víc.
1: Vyrazte před pivovar ve Velkých Popovicích na festivale Ladova kraje. Čeká vás program pro děti i dospělé, spousta zábavy a hudba kapely Circus Brothers. A pozor, obce Ladova kraje změří síly v disciplínách, které byste doma radši ani nezkoušeli. Přijďte fandit, smát se a užít si den. Festival Ladova kraje, 16. května ve Velkých Popovicích. Těšíme se na vás.
0: No prosím, takže další pozvánka od nás pro vás a za chvíli taky Katapulta nebo Sagvantofy.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Yeah!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
14: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
15: No jasně, super.
14: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
15: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
14: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
15: Pánové na burger s trhaným masem.
16: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevanech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevanech. Lesy.cz, u.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
19: Rádio Český Blaník.

0: Lucka Vondráčková a její hvězdy. No a před námi jsou další hudební hvězdy. Třeba Helena Vondráčková pro změnu. A bude i Pavel Vítek a jeho modlitba.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla, havraní.
0: A ještě si dáme slzu do ticha.
2: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli.
0: České písničky, které máte rádi, samozřejmě na Českém Blaníku.
3: Tak co, našla jsi něco?
4: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
3: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
6: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět zatažený až oblačný. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. V Krušných horách mohou být i sněhové. No ale během dne si ty přehánky rozšíří dál. Třeba večer i na Moravu a do Slezska. A taky musíme v průběhu dne očekávat bouřky. Teploty stejné jako dnes, čili 12 až 16 stupňů. Chladněji bude na západě. Tam naměříme maximálně 11 a na horách do plus 6. A teď už Dominik Šmau se další zprávy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministr pro sport Boris Šťastný se sešel s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Po jednání řekl, že pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by sportovní kluby měly možnost anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při fotbalovém pražském derby by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Lebku svaté Zdislavy ukradl pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na začátku bohoslužby. Uvnitř se v té době nacházel pouze kněz, který se na obřad chystal. Vzácná lebka byla uložená ve vitríně pod alarmem, ten byl ale kvůli bohoslužbě vypnutý. V Česku aktuálně působí zhruba 520 mini pivovarů. Potýkají se ale s poměrně náročnými podmínkami. Podrobnosti doplní reportérka Sára Voldánová.
13: Hezký den. Podle prezidenta svazu mini pivovarů Michala Voldřicha je situace pro českou pivní kulturu dnes složitější než před několika lety. Mini pivovary se potýkají s rostoucími náklady i nejistotou kolem připravované legislativy, která má u nás omezit konzumaci alkoholu. Česká pivní kultura je ale podle něj schopná přirozené samoregulace. Dokazuje to například rostoucí nabídkou lehčích a nealkoholických piv, která dnes vaří už přibližně 15% všech mini pivovarů. Z pivovarského domu v Praze Sára Voldánová.
12: Jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu, to ukáže třídílný dokument 72 hodin od režiséra Jana Látala. První díl experimentu, který vychází ze stejnojmenné loňské kampaně ministerstva vnitra, uvede YouTubeový kanál Čexperiment v neděli. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: A dobré odpoledne také vám všem, kteří jste právě teď třeba skončili v práci a už míříte směrem domů na nákupy, za kamarády, na pivko a na koktejly, a nebo třeba do fitka, to už necháme na vás. Od nás samozřejmě české písničky, které máte rádi. Teď Helena Vondráčková, Čas je proti nám, tak ať se líbí.

Zapomeň na to, že jsi mě rád. Radši hrej a pak do stáje jdi spát. A já vzbudím tě časně z rána.

za komín. Zítra k zvonům připojím rým. Až ty vůně, co v komíně jsou s ním, rozloučím se a půjdu zas dál.

0: Pepa Laufer, Hanka Buštíková a Jana Gergelová a Juliana dozněla teď u nás na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A my už si za okamžik pustíme kapelu, která nejdříve vznikla jako Starý Hadry. Pak se chvilku jmenovali Starý Hrady. No a nakonec si zvolili název podle hlavní postavy většiny děl Charlese Bukovského, čili Henryho Chinaskyho, opilce, spisovatele a gamblera, který sázal na koně. Takže je jasné, že za chvíli nás čekají Chinasky. Hlavním textařem téhle kapely byl Pavel Krohman, bubeník, řečený Hroch, ale písničku, kterou si pustíme, tak tu napsal Michal Malátný, a to po setkání s mužem, který mu tvrdil, že je následníkem českého trůnu. Michal Malátný Chinasky také před pár lety kompletně vyměnil, dalo by se říct, bylo to na přelomu roku 2017 a 18, a od té doby si pochvaluje atmosféru v kapele a nový tvůrčí proces. V kapele tehdy zůstal jenom Michal a kytarista a skladatel František Táborský. No a klukům to hraje skvěle a my si dáme právě teď písničku První signální, kterou hrají na koncertech do dneška spolu s písničkami Punčocháča nebo Dlouhej kous. Tak tady je pro vás
2: písnička dne
1: na Českém Blaníku.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Kapela Krištof na Českém Blaníku a taky Richard Krajčo, který brzy vyprodá svůj velký narozeninový koncert k 50. které bude mít v příštím roce. Tak než se to stane, tak my jdeme nabídnout další písničky za pár okamžiků. A poslechneme si třeba Karla Kryla.
1: Král dobu je tak.
0: Bude král a klaun a taky Michal David. Už teď můžu prozradit, že na Konopišti ho uslyšíme úplně na závěr. Tak se těšíme.
2: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
5: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: německé kvality. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Někdy stačí dát jen dech. Meky Žbirka a také Iva Frilingová u nás na Českém Blaníku. Zrovna před pár minutami na mě na Instagramu vyběhla taková zprávička Ivy Frilingové, která ve svém videu doporučuje dámám, co by si měli vzít na sebe, aby v Paříži vypadaly dobře. Takže pokud dámy se tam chystáte, tak si najděte profil Ivy Frilingové a budete mít jasno. Tak, ale přátelé, já vám chci říct úplně něco jiného, protože se nám blíží 17. hodina a po 17. budeme samozřejmě hrát na vaše přání, takže už teď si písničky můžete objednávat, stačí posílat buď SMSky, anebo nahrát hlasovku přes WhatsApp, obojí stačí odeslat na 720 836 307, ale to už určitě dobře znáte. Za chvíli ode mě kapela Jelena, také Maruška Rotrová a Řeka lásky.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, se vztah nám.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: zkrátka a máme repráky a máme mraky, mraky dalšího taky. Máme kdejakej spotřebič pro Prahu, Brno i Třebíč. Nice boy.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku
9: levně.cz. Náplně hned.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
12: Víte, co je na okurkách Fko nejlepší?
13: Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Fko. Vždy to nejlepší.
14: Český blaník.
15: To je blaníček.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

střídal za cestou a čekal, že je na jedný zas potká. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten

strany, a z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

0: chodzi kolem nás.
1: Tak jsme si prolistovali fotky Babiho Daňka těsně před 17. hodinou a české písničky nás čekají samozřejmě i po té 17. hodině. 10 prstů pro život a Dalibor Janda. Taky se můžete těšit na Věrku Martinovou. A do vašich uší bude dout kapela Buty. Duj, duj, duj. A bude jich rozhodně víc. Tak s námi vydržte, za chvíli pokračujeme.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Yeah!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Tak je to totálka.
8: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
1: Zítřejší čtvrtek bude opět zatažený. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. V Krušných horách to mohou být na vrcholcích i srážky sněhové. No ale během dne bude přeháněk přibývat a večer je můžeme čekat i na Moravě a ve Slezsku. A co se týče teplot, 12 až 16 maximálně. Na západě bude chladněji, tam naměříme pouze 11 stupňů a na horách do plus 6. Co se dál děje zajímavého doma i ve světě? Tě to sleduje Dominik Šmaus.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Národní screeningové centrum bude testovat možnost objednat se na preventivní vyšetření online. Začít by s tím mělo do konce letošního roku. Usnadnit to má prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku prsu či plic. Malé děti do 5 let poutají mobilní obrazovky. Podle průzkumu agentury STEM přes 40% z nich tráví více než hodinu denně v online prostoru. Digitální svět má ale špatné dopady na jejich vývoj, potvrzuje psycholog Jeroným Klimeš.
12: Tyto děti by měly pracovat s konkrétními předměty a učit se manipulovat různými nástroji. A tím, že jim dáme do ruky tablet, tak je připravíme o prakticky všechny manuální dovednosti a o takovou tu časoprostorovou inteligenci.
11: Děti mimo jiné mohou mít takzvanou dopaminovou krizi. Ta vede k poklesu motivace nebo poruchám soustředění. Muž donesl dnes ráno na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu odpoledne v místní části Jihlavy popice zlikvidovali. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Utkání má začít v 8 večer. Odveta se bude hrát v neděli. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
1: A my si to odpoledne zpříjemníme také jednou písničkou na přání, tak jsem zvědavý, co to za chvilku bude, ale každopádně bude také kapela Jojo Band, nebo teď Dalibor Janda. Michale, s vámi přeju pohodové odpoledne.
13: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní, a co víc, to, co bych si

0: Deset prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Český Blaník.

0: Věra Martinová, dál jen vejdi na Českém Blaníku a my vejdeme opět do hudebního světa a vybereme něco na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Tak kdo pak nám poslal další SMSku? Ahoj Michale, prosím zahraj písničku mně a také všem, komu se tahle písnička bude líbit a taky hlavně všem, co poslouchají Český Blaník. Bude to od kapely Kex, Proč holky pláčou, napsal nám Ondra. My děkujeme za vzkaz, přejeme krásné odpoledne zatím ještě a posíláme kapelu Kex.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Lucie a Marie. Vlastně první písnička bez Davida Kollera, za to s Viktorem Dykem. Za chvíli nebude Marie, bude Věrka Špinarová a Vašek Neckář a nádherný den, tak ať ho máte i vy, to vám dál z Českého Blaníku přeje Michal.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
3: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
2: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
6: Když potřebujete brýle, tak
7: Pop Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak
7: Pop Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
7: Pop Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
7: Pop Optik.
6: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
11: Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Kapela No Name na Konopiště rozhodně bude a vy tam stále můžete být taky.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém dvaní.
0: Ano, Konopiště je pravda vyprodáno, ale my pro vás pár lístků stále ještě máme a taky vám je každý den nabízíme. Stačí uhádnout hudební ukázku, odhalit hvězdu Konopiště a poslat nám SMSku. Čím dřív, tím lépe samozřejmě. Tak kdo byl nejrychlejší dneska, Verčo?
3: Dobrý den, Veronika Rážová, Český Blaník.
4: Dobrý den, tady Jana Rybková.
3: Dobrý
4: jako
3: den.
4: Malá ryba.
3: Dobrý den, Jani, vy jste byla velice bystrá ryba, protože vy jste byla první.
4: Já vás poslouchám non-stop, já vás poslouchám ve dne v noci v práci.
3: To děláte dobře, vám se to vyplatilo, že posloucháte, protože vy jste byla první a vy získáváte dvě vstupenky na Konopiště. Co na to říkáte?
4: Děkuji, to jsem úplně nadšená. Já jsem úplně nadšená, jsem si je chtěla koupit, jenže víte co, já nemám chlapa, takže já jsem nevěděla, s kým je. Ale teď já někoho najdu, nebojte.
3: No, tak když už máte ty vstupenky, tak on se nějaký chlap už připojí,
4: no,
3: že jo?
4: Přesně tak.
3: Tak já vám moc gratuluju, budeme se na vás moc těšit. 30. května na Konopišti se uvidíme. Děkujeme, Jani.
0: Takže, paní Janě, gratulujeme. A kdo to bude zítra? No třeba někdo z vás. Nezapomeňte poslouchat a včas odhalit hvězdu Konopiště.
2: Hvězdy Konopiště.
1: Na Českém Blaníku.
5: Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
6: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
7: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
6: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
8: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
9: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
10: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už z 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
17: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
18: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
1: Český Blaník.

0: Hejdy, jsme se načančali a můžeme vyrazit do ulic, pokud tedy máte zájem. My ale vrážíme i po 18. do hudebního světa, dáme si vanastovky a sbírku z vadlejch růží. Prodavače nabídne Michal Tučný a Michal David nás naopak vezme na diskotéku. A bude jich rozhodně víc. České písničky, které máte rádi, v těch budeme pokračovat i po 18.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den opět zatažený až oblačný. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. V Krušných horách budou i sněhové. No ale během dne bude těch přeháněk rozhodně přibývat a přijdou večer i na Moravu a do Slezska. Ojediněle také bouřka. Teploty 12 až 16 průměru. Na západě bude chladněji. Tam naměříme maximálně 11 stupňů a na horách do plus 6. A teď už Dominik Šmau za poslední odpolední zprávy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Policie hledá neznámého pachatele, který ukradl lebku svaté Zdislavy. Žádá o pomoc lidi, kteří včera v Jablonem v Podještědí během dne navštívili baziliku nebo se pohybovali v jejím okolí. Jejich svědectví by mohlo pomoci. Zástupci katolické církve dnes vyzvali pachatele, aby lebku vrátil. Relikvie má podle nich z duchovního hlediska nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely rozpočtových zákonů. Ke schvalování se vrátí v pátek, kdyby se mohlo také hlasovat. Opozice předlohu kritizuje, má obavy z nekontrolovaného utrácení. Ministryně financí Schillerová změny hájí. Po měsíci se u divočáků v Česku objevil nebezpečný parazit svalovec. Veterináři ho našli u dvou kusů dovezených z Polska do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji. Po pozření nedostatečně tepelně zpracovaného masa může parazit u lidí vyvolat onemocnění, které může v krajním případě skončit smrtí. Nemocnice v Pardubicích chystá velkou investici. Pardubický kraj tam chce vybudovat nový nadzemní koridor, který propojí centrální urgentní příjem s pavilonem 17. Proč je to potřeba, říká náměstek hejtmana Pavel Števka.
12: Propojení multioborového pavilonu a urgentu výrazně zjednoduší každodenní provoz nemocnice a ústavní práci zdravotnickému personálu. Pacienta už nebude nutné transportovat venkovním prostředím.
11: Kvalita poskytované péče se znatelně zlepší. Tolik zprávy, hezký večer.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: A Michal Krusberský má pro dnešek už také zbaleno, tak mějte krásný večer dál s Českým Blaníkem a posílám vám všem Evičku Farnou.
13: Mám prostě od

0: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Plané.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz
0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
6: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
7: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
8: Nápady, tipy, inspirace.
9: Šumava žije!
8: Šumava žije! CZ.
10: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
11: Žaluzie
10: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
12: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Nákupy v onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů, to je smůla.

0: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Tak děti, pojďte domů.
3: Ale my jsme doma tady.
4: A je nám tu dobře.
5: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Český blaník.
10: Český blaník.
11: Český blaník.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: nhr.cz.
8: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
9: Rádio Český Blaník.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Český Blaník.

mě zmizel, zmizela jako laň lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

vagóny a Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
0: Rádio Český Blaník.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
5: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitek.
5: CZ.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
0: A co by nám mohlo ulehčit?
1: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
0: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Český blaník.
3: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
2: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
1: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Rádio Český Blaník.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam třeba i dětský kolečko?
1: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Lucí a Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.

0: zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
8: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
7: A co by nám mohlo ulehčit?
8: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
7: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
3: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
2: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
3: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
2: zážitků
3: a zábavy.
2: Táta sviští po okruhu,
3: děti si užívají spolujízdu
2: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
4: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
3: Adrenalinovou jízdu najdete na
5: Firma na zážitky.cz.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Český blaník.
1: Jsem vůně, kterou klameš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

zase lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.